0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

z rozmláceného kostela v krabici.

0: se mu ukoval, zmus se z ní nábojnice. A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi. Však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Modelová situace. Blondýnka je v muzeu. No moment, to ještě není celý. No aha, k tomu muzeu tak prochází kolem těch exponátů a najednou narazí do stolku svá.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla třetí hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme
0: další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Takže, v české kultuře to zase vře, a to kvůli spodnímu prádlu. Historici si stěžují, že v reprízách seriálu První republika, který teď běží v bedně, herečky kašlou na korzety, přestože v roce 1918 byly standard. No co už, aspoň se nám ty herečky nepotí jako prasata, i když to asi historická věrnost trochu odnesla.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až po to šapito za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky jako panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, ale nevím, že to tak bolí.
1: Maximálně fan. To je Crazy Radio.
2: I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you?

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
4: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Rádio.
5: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Rádio. It's called Switch. Let's get it going.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

dětek, já říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek, ježišmarja pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali. Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.

0: odbyla 5. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Crazy Radio. Minimum muziky.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: možná... Pauze, strašný prout a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: OK, get up, Dipset, Joel Santana, Heatmakers, I think this the one right here, everybody.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě?
2: Ne.
1: No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu?
2: Ne.
1: No začala se jí točit hlava.

0: Odbyla šestá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Radia. Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečné počasí s teplotami, které se vyšplhají až k 30 stupňům Celsia. Takže si, milí občané, nasaďte klobouky, nebo si sundejte všechno, co vás tlačí, a běžte se opalovat.

dráha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mávají, všechno zdá se být i snadný, ale přesto někdo...

0: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takový člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pohá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity, kompa Hitachi, dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám vůbec nic. Kompa, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám zatím jste přišel jenom vy.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.
1: Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Quiz.
1: Easy. Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Pani seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pak to už jste třetí. Ba, pani, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Sport.
5: Český brankář zřejmě zažije rekordní přestup, ale jednání prý pořádně okořenil jeho domácí mazlíček. Během vážného videohovoru s vedením klubu mu totiž přes monitor proběhla nahatá kočka, která zrovna vycítila, že je čas na své denní exhibice. Vedení klubu se prý na chvíli zapomnělo a přestup se tak podepsal s úsměvem a snad i s jednou fotkou chlupatého střelce.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum

le pasa a cualquiera. El amor es más que ella lo conoce a él.

Přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. srpna, 10 hodin dopoledne. Česká pošta zjevně chytá druhý dech, když rozjíždí projekt Pošťák jako soused, kde by vám milý doručovatel nejen hodil dopis, ale třeba i zalil kytky nebo vyvenčil čokla, což zní jako ideální řešení pro všechny osamělé duše nebo lenochy. Otázkou ale zůstává, jestli se pošťáci do budoucna nebudou bát zazvonit, aby jim někdo nenabídl rovnou celou domácnost k hlídání. Mezitím na koupalištích dál frčí tanga a pivo, protože letní pohoda si prostě žádá své a inflace nám ji stejně nevezme.
5: Ze společnosti.
6: Když hladina lave u Děčína klesne pořádně nízko, objeví se takzvané hladové kameny s vytesanými proroctvími o bídě, které lidi děsili už od roku 1616. Na jednom z nich ale novodobí vtipálci přidali mnohem optimističtější a hlavně peprnější radu, neplač holka, nenaříkej, když je sucho, polestříkej, no tak to je jiná, to se hned líp žije, když má člověk takové praktické typy pro sucho.
5: Kultura.
6: Česko, země zaslíbená pivu a knedlíkům, se může pochlubit i řádně bizarními kulturními akcemi pro obyčejné lidi. Na některých festivalech, plných zabíjačkových specialit, se třeba soutěží v hodu uzenou vepřovou kýtou, a to už je panečku sport, který prověří každý chlap. Kdo tvrdí, že kultura musí být jen vážná, ten prostě ještě nezažil pořádnou českou veselici.
5: Sport.
6: Na spartanského Matěje Rineše se prý řítí chomout, jeho drahá polovička totiž na jedné veselce mazaně chytila svatební kytku. Teď už se útočník letenských fotbalistů zřejmě nevykroutí a bude muset potvrdit, že umí bránit i mimo hřiště. Tak uvidíme, jestli bude v manželství střílet góly s podobnou vervou jako na trávníku.
5: Doprava.
6: Vážení řidiči, pokud jste si mysleli, že D10 u Mladé Boleslavy bude volná jako noční dálnice, tak jste se šeredně spletli. Od zítřka tam totiž startuje několikatýdenní rekonstrukce, takže se v zúžených pruzích můžete klidně věnovat prohlubování vztahů se spolujezdci, nebo si alespoň spočítat všechny mouchy na předním skle. Doufejme, že vaše auta vydrží tyhle letní radovánky bez úhony a vy taky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká zase parádní slunečný den, takže jestli máte zálusk na opálenou kůži, nebo prostě jen chcete ukázat své nové plavky, máte ideální příležitost. Teploty se vyšplhají až k 31 stupni, v noci se ale schladíme na příjemných 9 až 14, takže nebude žádná drastická noc pod peřinou. Tak si to užijte, než nám to zas nějaká fronta zkazí, sakra.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprd, jak to neděle, já volám stoky, jo.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. srpna, 11 hodin dopoledne. České letní veselí se tento týden dostalo do kuriozního bodu, když se na jednom koupališti v Hradci Králové strhla bitka o nafukovacího jednorožce. Vážně, o růžového jednorožce, což ukazuje, že naše národní poklady jsou dneska jinde než před 100 lety. Naštěstí nikdo nebyl zraněn, jen ego několika dospělých mužů a ten nebohý plastový kůň to odnesl propíchnutým břichem.
4: Ze společnosti.
5: Nejnovější společenský trend v Česku. Sběratelská horečka retromobilů. Zatímco někteří šraňují raritu jako neotevřenou Motorola Razr za 18 000, většina Čechů má doma v šuplíku dva nepoužívané kousky buď z nostalgie, nebo s bláhovou vírou, že jednou budou mít cenu zlata. Zkrátka, mobil je jako víno, čím starší, tím snad zajímavější.
4: Kultura.
5: České kulturní léto je v plném proudu a pro ty, co mají ráda trochu peprnější zábavu, se na letních scénách pod hvězdami nabízí muzikálová komedie 50 odstínů. Můžete se tak pobavit nad nespoutanými touhami, ale nebojte, žádné bičíky na vás asi nečekají. Holky a kluci, Češi zkrátka vědí, jak si zpříjemnit letní večery.
4: Sport.
5: Na zápase okresního přeboru v Kozojedech se to včera slušně zamotalo, když jeden z diváků, borec Karel od piva, ztratil rovnováhu a místo na tribunu spadl rovnou na hřiště. Sudí ho chtěl hned vyhodit, ale když viděl, že se mu v tom fofru roztrhly trenky a diváci řvou smíchy, jen mávnul rukou. Karel pak prohlásil, že aspoň viděl hru z té správné prdele a dostal od pořadatelů pivo zdarma.
4: Doprava.
5: Ranní špička přinesla menší bizár u Votic na silnici Ilomítko 3, kde si kamion zřejmě usmyslel, že si chce blíž prohlédnout jeden z místních sloupků, naštěstí bez zranění a úniku čehokoliv pikantního. Komunikace už by měla být volná, takže si řidiči snad oddechli, že nemuseli kličkovat kolem téhle neobvyklé romance. Hlavně, že nikdo neutržil újmu, jenom kus plechu a pár nervů.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Česká republika se dnes a zítra bude koupat ve slunci, s nočními teplotami mezi 7 a 14 stupni a přes den se vyšplháme k příjemným 26 až 32 stupňům. Takže dámy, šortky a tílka ven, protože v pátek to bude fičák a rtuť, teploměru se klidně přiblíží 32 stupňům, ideální čas na pořádné rozpálení. No a v sobotu to bude ještě větší jízda, denní maxima poskočí až k 36 stupňům, tak bacha, ať se neupečete jako kůzle, protože bude fakt péářák a nejedno tričko se vám nejspíš nalepí na tělo.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: to do ohně dál.
1: Tak pojď, zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla. Šli v písku. Písek já dělnou rukou propsívaný. Já to nebyl. Šli do magazínu, do skladu, v cementu. A on pá, mě do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
1: Crazy Radio.
2: Okay, get up, Dipset, Joel Santana, Heatmakers, I think this the one right here, everybody.

Tak jo, po delší odmlce je tu akustická session číslo 4. Tentokrát jsem si nachystal song na naší zahrádce, to mám moc rád, z připravovaného alba. Za kytarou je kdo jiný než zase Medus. Speciálním hostem je Cagi a jeho beatbox. S Cagim jsme v Nafsenzi Music, takže spolupráce. Za kamerou je Art of Torres. Myslím, že nezbývá nic jiného, než to rozjet.

pronesem to. A i zrovna když ani ukájí, musíme se brodit. Jdeme taky kolem stájí, tohle je náš rajon, ten nemůže nikdo najít, než jsme našli tenhle flag. Trvalo to roky, spousta práce a pačteku, co by nevešlo do sloky. Museli jsme si dát loka, zvolávali proroky. Co se stalo, vole?

mám utra. Tu práci budu vždycky milovat, pečlivě pohrát si a s láskou pečovat. Jenom nechápu, proč nám to chtějí zakazovat, měli by to pro lékařskou

Už je to ready, vlásky hnědé šišky vzadu i vpředu, kruveři nás opět budou nazývat lordy, páč ty naše modely, jo to jsou kurva mordy, na naší zahrádce to mám moc rád, tu práci budu vždycky milovat, pečlivě pohrát si a s láskou pečovat.

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. srpna, poledne. Po českých koupalištích se jako mor šíří nové letní šílenství, desítky lidí soutěží, kdo dokáže nejdéle udržet nafukovacího jednorožce v perfektním stavu během divokých skoků do vody. Jeden obzvláště zarputilý strejda z Humpolce prý svého, poníka, dokonce pojišťoval proti kousavým pohledům ostatních plavců, a to včetně poškození rohu. Ženy prý na něj ale stejně koukají, jako by ho chtěli sežrat i s gumou.
4: Ze společnosti.
5: V Brně se o víkendu odehrál nahý turnaj v petangu, kde se účastníci snažili nejen o přesné hody, ale hlavně o pořádné opálení prdelí. Jeden z borců prý s takovou vervou hodil kuličku, že málem ztratil nejen body, ale i koule.
4: Kultura.
5: Ve Vizovicích se zase chystá ta pravá žranice. Na Trnkobraní se totiž budou opět ládovat švestkové knedlíky do prasknutí, prý světově proslulá soutěž. Takže bacha na pupky, ať to pak doma nebolí.
4: Sport.
5: Manželství je dřina, obzvlášť když jste manažer své tenisové drahoušek, Michal Hrdlička prozradil, že u Karolíny Plíškové hrozila i amputace nohy a málem vyletěla z kurtu, ale prý to všechno přežili. Naštěstí se nikdo nezranil ani na duši, a tak mohou dál v klidu cestovat po turnajích. Vlastně by si za to zasloužili speciální pohár.
4: Doprava.
5: Kolony na D1 u 14. kilometru směrem na Prahu opět testují trpělivost řidičů, jelikož tam došlo k menšímu plechovému polipku mezi vozidly. Kdo si dneska ráno chtěl užít rychlou jízdu, má smůlu a může si tak maximálně počítat mouchy na předním skle. Možná je to ale ideální příležitost na ranní drvání v nose v klidu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a teploty, co se vyšplhají až k parádním 30 stupňům, takže kalhotky do skříně a kraťasy ven. V pátek a v sobotu to bude ještě žhavější, rtuť teploměru se klidně přiblíží k 36 stupňům, takže si piva pořádně nachladíte a připravte se na pořádnou péřbu, než nás v neděli schladí přehánky a ojedinělé bouřky. To si pak holky nebudou muset tolik lámat hlavu s tím, co si vzít na sebe, protože to bude stačit jen ručník.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší. Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
0: Crazy Rádio.

Minimum Infa. Maximálně fan. To je Crazy Ride.

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne.
1: Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.
2: Maximálně fan.
3: To je Crazy Radio.

0: kiss.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
1: I zítřek

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Číslo, kde se uvidíte? Esmeraldu.

0: city.
1: Tomáš Klus!
2: Crazy Radio. Odbyla 13. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio. Další pecky.
2: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. srpna, 13. hodina odpoledne. Léto se nám pomalu loučí, ale Češi si ještě užívají poslední paprsky slunce u bazénů, a to i navzdory tomu, že někteří bazénoví party animals zapomínají na základní hygienu a občas si uleví přímo do vody. Naštěstí pražská hygiena hlásí, že se nic dramatického neděje a koupaliště jsou zatím v cajku, takže se nemusíte bát, že si z letního dovádění odnesete něco horšího než jen spálený nos. A tak si užijte poslední letní dny, než nás zase čeká to podzimní plkání.
5: Ze společnosti.
6: Bavič Richard Genzer se pochlubil úctyhodným výkonem, schodil neuvěřitelných 25 kilo a teď se prý cítí fajn a krásně. K transformaci ho prý dohnala i jeho nová přítelkyně, protože vedle ní chce přece jen nějak vypadat. Takže, pánové, pokud chcete vypadat k světu, inspirace je jasná.
5: Kultura.
6: Kdo si myslí, že v kostele se jen modlí, ten se šeredně plete. V Brně na kostele svatého Jakuba už pěkných pár století jedna soška drze vystrkuje nahé pozadí na kolem jdoucí přímo z gotických oblouků. No uznejte, to je umění k pokoukání, co potěší nejen věřící.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
2: Crazy Rádio.
4: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.

kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec blil. Pak kulka přiletěla a někdo mě zastřelil.

prostor pro slepičí kvoč. Měl jsem si dávat pozor, možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům pěkně skurvený je ten svět. Asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstat.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky,

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. Izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš kangustier, ještě izměňájete mašinku? Říká, da, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš kangustier, už je vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
5: Maximálně fun!

1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

příště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora, goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.

0: forgot his troubly hose, and began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble You, all joyful. Goodly bye, load.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 13. srpna, 15. hodina odpoledne. Češi si letošní horké léto užívají naplno, a to nejen u vody, kde se plavky letos nějak zmenšily, jak naznačují letní zprávy. Vypadá to, že slunce a lehkost prázdnin probudili v lidech touhu po letních románcích, takže na podzim se asi budeme divit, kdo s kým a jak dlouho. Hlavně, že je sranda, ne?
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Hegr říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha nahý ženský, takhle si tam drží list. On ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Miami.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč si myslíme, že opice jsou tak chytré? Protože když si strčí prst do zadku, tváří se u toho, jako by právě objevili lék na rakovinu.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika.

business anymore.

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Crazy Radio.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlap, víte, ale taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák. Který je tu Novák?
2: Stane taká třasořitka, tak 45 kilo. A vydá já.
1: Žoho počuji.
2: Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák? Ticho. No povedal, proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co mají společného drsné porno a zprávy o počasí? Obojí mi říká, že dneska večer bude pršet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Rádio.

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
6: Včera večer se v Česku děly nebeské divy. Nejprve nám slunce ukázalo jen býčí rohy při výrazném částečném zatmění a pak přes noc padaly desítky persajt. Kdo neměl s kým pozorovat, aspoň si mohl něco pořádného přát.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A on pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jdeme odkopat. Crazy Radio.

0: je fajn.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get to him, baby girl.

0: ukázka rodinné pohody. Sestra Sol. A sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak,

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte paní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

chlapu, kterou říká, pane, která má hrozně hnusnou starou, mohl byste s ní něco? On říká, no tak já ji udělám plastiku, no, dejte 1000 korun a já s ní teda něco. On říkejte 1000, to je jako, já si to nechám projít hlavou, no, za měsíc se potkají na ulici a prostě nepřišel, já vás čekal, že přijdete s paní. On říká, no, ten litr, to bylo jako ten důvod, no, já dal hajímu pade, on jí odbouch, no.

0: den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiu.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh,

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách. Paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, Ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? On povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. A Ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pán, ne, jenom my Židi.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Ty lůzo, vole!
1: Počkej, vole!
0: Co je, vole?
1: Už to tam nedělá, vole!
0: Ej, vykuň ho, vole! Ať se si o sobě myslíš, vole!
1: Tak se stanu, ne, vole! Stanu, ne! Neumím se brát, vole!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: Dnešní den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum info, maximálně fun.

Moje malá milá, co se na mě zbyla, vrhla ses mi do náruče, ani se tušila, co si zjiším, když se ti kolem krku věším, když ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla, zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla, tak dej mi ruku na šelpáku, ať máme to na háku, naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

rozstání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bez dna. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

Přišla manželka k lékaři poradit se s lékařem a stěžovat si na manžela, že s ním mnoho let prostě nemá poměr a co má dělat. On se zamyslí a říká, paní, prosím vás, a není ten váš muž onanista? On říká, vidí toho rošťáka, on celý život tvrdí, že je sociální demokrat.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 13. srpna, patří svátek jménu Alena. Toto krásné jméno má nejspíše řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň, což je krásná symbolika. Všem Alenám k jejich dnešnímu dni přeji mnoho radosti a jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedeme to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna, jaký to urazilo hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Maximálně fun!

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Tak to vypadá, že i v dnešní digitální době má český bulvár pořád slabost pro prověřené klasiky, některá periodika se zjevně ještě nedokážou rozloučit s fotkami Dívky dne, což je takový relikt 90. a symbol laciného porna. Jo, časy se mění, ale pohled na pořádnou prdelku, pardon, na odhalené půvaby, je zkrátka nadčasový magnet na čtenáře. A tak se ukazuje, že ani přesuny na internet nezmění, co lidi na téhle zemi prostě zajímá.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Crazy Rádio, minimum muziky, maximálně fun.
8: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Jesaj, a tahle tapecka je zase věnovaná těm, kteří si přišli spíš zahulit.
3: Chceš jointa for me?
2: Zahulit si nějakýho jointa ani ne, až za chvíli, až to rozpívám, tak si rád dám.
3: To už to tady nebude.
2: Pro ty, co hulej skla.

0: že nezapomeňte huly tapčonty posílat. Je to přesně o tom.
1: Tak díky, díky Ilam.
2: Děkujeme.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Minimum muziky, minimum
1: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? S tím Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák. Už ti píšu jedničku. No, do. Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šup nic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeru nebo co. Došel za ním a řekl, Ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, ale chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, Ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre. Tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblikl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot. Minimum muziky.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 14. srpna, slaví svátek Alan. Předpokládá se, že toto jméno má keltský původ a může znamenat buď krásný, nebo kámen. Všem Alanům přeji příjemný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Crazy Rádio.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio.
6: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
7: Stavěli velký UV KSČ. Postavil se poctivě, ale spadl druhý den. Přišla komise, začala vyšetřovat cihlu. Cihlo. A ona pá, to chcete nařknout mě? Já cihla do ruda pálená. Já to nebyla, šli v písku, písek, já dělnou rukou propsívaný, já to nebyl, šli do magazínu, do skladu, cementu. A on pán, mi do toho nepleťte, já tam vůbec nebyl.
0: Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.